Bohu i na zemlji mír v čelovicích blahovolený je. Hospodiu s ním, ojo, tvrzeši, ustanoj a vo zvistiach chvalu Tvoju.

strachom Božím chodiašich voň, Hospod povolí vsia. Posiatišem celenstim archierej našem ľvý papirím s tým, Hospod povolí vsia. Preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kirioni, čestním presvíterství vo Christi, diakonství ovsem pričti i ľudem,

nás vyhaňáš, pošli nás do stada svíň, vin im nakazal iďte, oni vyšli i pišli do stada svíň, i smoť cíle stado sia takoj verlo z bereha do moria, i zatopilo sia u vodi,

tej strasznemu Bohu. Tu bolo toko predležašťa vsim nám oblahuje i zravňaj i nokoj až do svojej potreby plavajuštím z plavej, putešestujuštím z putešestuj, neduhujušči a isceli vraču do žiti les. Blahodáty ju i štedrotami i čeloviko ľubijeme jedinorodného syna Tvojeho s ním, že blahosloven jesi so presiatým i blahým i životvoriaštím Tvojim.

proč bych to zakrýval? Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme spolem i lesem,